0: ale se bítom, on to hrý jim drýka.
1: A ono hejna, nebo díky se hrý.
2: Vettel Kraber Senile Mannekeston.
0: Ono za kádra, co ono drý opa.
1: Na slíhe, smakli, a slíhe.
2: Vettel Kraber Senile Mannekeston.
0: Kejke, mítke, na hejka macha drunga
1: se. No, díky se, jos, jos.
2: Vettel Kraber Senile Mannekeston.
1: Kom hier van je joer, fushe,
0: ja,
1: te komt het.
0: Ja, wie kuk. Voilà. Om maar meer nog
2: te doen. Vettel Kraber Senile Mannekeston.
3: Witches.